Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řeknem to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: tloskováky
1: a posluchače
0: rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

spájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručíš si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
1: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
1: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
1: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, já jsem...
1: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Teď jsem tě trefil do ramene.
0: No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
1: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
1: Ty jsi mrtvej.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy on.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Vlčeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

dali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

vidí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

A tak som pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žil,

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

tak se pojďte flákat na pár chvil. Abych taky věděl, že jsem žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

cesta, stojí strojek čista, utíká, když na ručičce malé netiká, zdali jsou pryč, že praskl řemínek a někde leží jako kamínek a hodinky a ručičky a svět se

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
1: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Táž se, na co myslím si, no proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna.
4: Život je minové pole, kde roste kopřiva vedle růže.

0: Tak ahoj, my jsme kapela First Choice.
1: Zdravíme Rádio Tloskov.
2: Když se nebodí, o mě nestojí, láska má, tak se musím skrývat za své obočí, říct ti do očí, jenom když spí, mám tě rád. Jen když uvidí, že ji závidí, láska má, pak mou dlaň si žádá, že jsem vlastně rád.

Dívat, jak se otočí, když slzy do očí derou se jí, když jde spát. Je to k zbláznění, že to trápení láska má, působí i žádá, tak je těžké žít, tak to zřejmě být musí, když ji dá chci mít. Tím, že mě dívka rozmilá víc, nežli jednou zranila sám, poznám těžko bez

příběh osmý, jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. S metákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž! Maminka řekla: drž se pevně! A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemytej, ostuda. Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan. Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec z hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá: táto, nesnídal! Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývl hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch.
To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev, volají a znamená to kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců, kupte si cibulí! Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému. Ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jakože mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal: tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě. Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku. Radovan usadil holčičku na spodní konec dvoukoláku, přikázal jí, aby se pevně držela a opatrně ji houpal.
Přitom vykřikoval trhovecky: Zelenina a u toho zábava! Maminka té holčičky zatím nakupovala 2 kila cibule a 1 pažitku. Na tatínku v talířek cinkly první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem přepisuje 2 kč na 4 kč a říká: Ne, ne, ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost. Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: Ha, tomu říkáš houpání, hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se vylomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: Zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na 2kolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí s choulem do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka a opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

jsou, kde pak jsou naše velkolepý plány. Kde jsou, kde pak jsou písně nikdy už nedopsány.

hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň svou. Možná

jak lomikar. Do dne a do roka, ze zvuku baroka, se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a ne.

Mysl protrhl tmu, jako rybářům síť, jako sudičce řeč a niť. Té noci špatně jsem spal,

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Vy, kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání, chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na duši.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

šťastnej, kdo ví, jestli šeptá slza za víčkem.

Lišně krouží motýl po valeč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číšník jako žralok

oceňuji každým dnem svůj kalíšek s pevným dnem, ze všech nejdéle já vydržím. Obal těžko dopustí, aby jsem se rozpustil.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev. Na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv. Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. Klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na to klupetenou šálo. Dědové vše vyděchlo popelky. Švatla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček úsměvu. Dešťovým mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky rucrin metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval, a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou studenou.

Opatři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

tisíce dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý gitarista, polibek letmí řekou.

kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zlátne, co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky

Proč je zima, když je mráz? A proč léto přijde zas? Proč zvadne, co rozkvete? Doktore, nám řekněte. Proč je tady tamten teď? Proč je tvrdá, když je zeď? Proč, když je stomakovic, jedna vydá maku víc? Blebí se má unilí, omluvte mě na chvíli, do pořádku, až se dám, s odpovědí přijdu sám. Proč mám plácat do bláta, proč když není placata, proč a proč včera, a proč včera, a proč včera, není dnes, když jak včera voní les. Proč se říká tajildech, proč je problém v problémech, proč se i to poplete, doktore, nám řekněte. Blebí se má unilí, omluvte mě na chvíli, do pořádku, až se dám, s odpovědí přijdu sám. Proč když nejdřív měl je rád, rozhod si ji facku dát, a proč jedem léčí se, proč je proč, to neví se. Proč se vlastně ptáme my, proč my nejsme tam těmi, tamti nebo oni zas, ptali by se taky nás. Blebí se má unilí, omluvte mě na chvíli,

myš na mě skřiveným zrcadlem, uvidíš v něm jenom sebe. I když se už asi nenajdem, přeju ti mír, lásku a nebe. Jo, ty vole, tvůj Lucifer.

bedna, zrovna když krávy tam přišly pít. Teď nemám úctu už ani k té krávě. Pámbu ví, jak se to mohlo stát, kdo z toho mlíka měl škraloupy v kávě.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau! Wow.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shown up there. Shown up there. Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.

co člověk chce, má mít 2. prosince. Na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince, starý muž řekl.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Co si říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní.

lo preparara. Svala ti šila, si mi funjila pa te razada. Největší z hrobotluku už natahujo ruku a křičí kluku, kluku, narvem ti dres. Málo mi stačí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles. Modřin, uši od hlíny a v ústech vazuji.

způsobila, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se mi porazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boli a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí. Thank you.

Just don't work on you.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

ženy, vyšňořené mu chomůrky chodí kolem mého bytu, nosí v pušních bolcích režné šňůrky, na nich kousky malachitu. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě do libaster. Na úpatí pohoří velkého zasaďte pak záhon aster. Na mou počest rozestelte všechna lože a pak se mějte. Ženy obrácené půl měsíce planou od Ankary pořím černé oné sezamové svíce hoří, když se do tmy nořím. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě čičolíno. Zatančete něco skočného, zahrňte mě

jesenická v řesoviště plná světélek a mechu. Život, život nemá žádné příště, končí za zastavením dechu. Až mě zítra najdete mrtvého, pošlete mě štandok pere na jich, ať uvidí kůže.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

Věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustila.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Dobrý den, René Kubelík. Srdečně zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Přemýšlím, zdali srdce snad dá se k náměstí přirovnat. Svoje stopy nepochopím, i když lze v nich číst. Tak procházím to náměstí, jež sevřené je do pěsti. A chtěl bych v tichu jít, však srdce musí být i docitlivý.

tam do kavárny můžu jít a něco jíst a něco pít. Má-li cenu hledat změnu a cigarety dým, jen hlavně zůstat nad věcí, snad řízky, nejspíš telecí. A doušek vína připomíná

Docela jsem už zapomněl, čím začal jsem, čím skončit chtěl. Ač volím slova stále nová, nejspíš zbytečně, setmělo už se docela a sklo mě chladí do čela. A všude víří, jako chmíří, zkrátka výtečně, křídla meluzíny.

Tak ono bylo takový to moje raný údobí, kdy jsem psával takové různé věci. Všelijaký takový, já vám to zahraju. To už jsou hodně starý, to už je takových, no, to je více jak 20 let.

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne je. Snažil jsem se pochopit tě a pochopit

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Do stejných plínek jsme pouštěli hovínka, ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj. Porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

zahradě za cihlovou zítkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

Tenhle krumpáč měl John Henry, přesekne pouta, než bys řekl švec.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rozplynem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Uplývá stín za stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na odsun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k pravcům. Vítr se smál, prej, nepočítej s žádným ziskem, všechno listí s vodotiskem sval.

rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocún. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocún.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints.
0: A zdravíme rádio
2: Tloskov.
3: Yeah.
4: Prázdnej byt.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna.

Plánocí šarlat uhlíků. Zní klukot ran a slavíků. A v bance

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Rodinu já považuji, co se týče nudy. Za jeden tón věčně zní tam, jak když hrajou dudy. Jako kluk jsem těšíval se na okamžik světlejší. Máma s tátou, když se přeli, kdo z nich dvou je blbější. To mě tenkrát nenapadlo, neb jsem zřel v tom kravinu, že si taky jednou za čas pořídím svou rodinu. A teď plácám do kolečka, ach můj synku, čím si ryl. Kolečko se polámalo a já jsem kde táta byl. Co si asi myslel táta, když mu máma říkala?
2: Kvůli ty tvý noční muře, já jsem zase nespala.
1: Jak to bylo s mámou asi, někdy z toho mívám strach. Táta zdrh, jí slezly vlasy, pak se obrátili v prach. Ach jo.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.
2: Pod černým kloboukem nosím si Hannibala a tucet posvátných bílých neangažovaných slonů. Vyprávím kolem jdoucím nesmírně krásnou pohádku pro usnutí, zatímco okna periferních parabizen velmi těše a velmi zřetelně artikulují poměrně bezvýznamná slůvka miluji, miluješ, milují, jako nápověda z nápovědní bodky. Pod černým kloboukem nosím si Hannibala, sedí si na lůžku, pojídá parmezán a milánskou roštěnou a moravský vrabce. A moje hlava je špatný stůl, pojídání špatných jídel s nejhorší obsluhou. A když je nejvíc nespokojený, řekne mým čtyřem vlasům, hele, pojďte,

Pod černým kloboukem nosím si Hannibala, který je hubený fakír a nohy má skřížené a hraje si na píšťalu rhythm and blues. A tu teď posvátných, bílých, neangažovaných slonů sloupovýma nohama počítá pět. Podle návodu počítej pět. A 12 a 5 jsou čísla, která jdou velmi špatně k sobě, jak říkal pan učitel. Pod černým kloboukem nosím si, kromě Hannibala, kromě tuctu posvátných, bílých, neangažovaných slonů a kromě poloprázdného povrchu, poloprázdné lebky, ještě čtvrt kila radosti, čtvrt kila smutku, pepř,

nejlepší lék na lásku. V tomhletom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

ať jsme velcí nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky.

Tvoje jemně rozevřené tělo mě chytá do svých sítí. Jako rybu rybář. Planu. Planu. Planu. Planu. Kolenem dotýkám se tvého, pak se vkládám mezi tebe. Máš víčka od luny. Na svých bedrech cítím tíhu celého pohanského nebe. Se svými hromy a peruny.

jsme se jako mlha na skle jedoucího vozu. Jako kapka v kapce. Křídla sov pleskají o větve, ztrácím rozum.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je ju rodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myjí.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

kupovat dámskou košilku a kalhotky číslo 5, pak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na, na,

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
1: Je den,

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: tam za tím medvědem. I když vím, jak to chodí, už brzy pojedem.
1: Kde kdo staví zámky, buduje svůj velký hrad, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Vídávám jí oknem, jak pluje oblohou, lidi remcaj s moknem, no to si pomohlo. Neví, jak je pěkný na teplém dešti stát, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Chci vidět bílý skály a rudý pohoří,
0: ty, co jsme o nich hráli, tam, kde ohně hoří.
1: Chci jen tak chytat lelky, žirafy, klokany,
0: no ale musí být velký na foťák od mámy.
1: Tam za tou bílou lodí, bílými perany, do světa se chodí na všechny strany. Dost lidí se bojí, že řeči neumí, ale ten, kdo o to stojí, ten ti rozumí.
0: Ten, kdo o to stojí, ten ti rozumí.

0: se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Takže pánové, na rohu je sraz a já prosím vás, budeme

0: A chceš vidět starou báku, vejdi v centru Prahy do krámku. Řekni Šonzováku, odpoví ti.
1: Čau kámo, poradím ti, co pak bys rád?
0: Řekni mu, že chceš tak jako on.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když božena mne klíže, když božena mne klíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho lustobožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na tým.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijde vlastně chytré na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tlskov.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau! Wow.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
2: Laskov! Laskov! Laskov! Laskov! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah.
3: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhovím. Budu mávat na ty lodě s rozvinutým plachtovým. Dáš mi čaje do termosky, kousek chleba k svačině. A vydám se jen tak bosky po zelený hladině. Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým. Na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím. Nech

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne, dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne, dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky, dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

slíb. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem, s kytarou a sám. Na trati plné výkopů, vracejí se prošlé scénky. Ty copaté i ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky.

milovat se s kýmkoliv. Co se však týče chuti, tu mám rád. V kupé dva kluci 15-16 let na kytaru hrají. Že až mě zítra ráno v 5 šíleně u toho hulákají. Je mi, jak bych byl u cíle, myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile.

i ty bez sopu, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum, kdybych se nemýlil, žít žilo by se snadněji. Jdu podél břehy k přívozu, brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

0: Dobře, kapela Oči, zdraví, Rádio Tleskov, čau.
1: No a řeknem to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví, Rádio Tleskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví, Rádio Tleskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
2: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
1: Nevím, jak se ti zalíbí, Šašku. Je o kráse a chytrosti.
2: Tak to je příběh o mně, paní.
1: Opravdu si Šaše.
2: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám. A rád třeba i o kráse.
1: A naslouchat je známkou moudrosti.
2: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, jsem jedno ucho, nevidíš?
1: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka.
2: Ale ne.
1: Že všichni nad tím úžasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
2: To muselo být v zámku radosti.
1: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
2: Ten příběh jako bych už znal.
1: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
2: Ale ne, už dost. Toho by se muselo polikat i zrcadlo.
1: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
2: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
1: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
2: Takových je. Sám bych si taky vzal.
1: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel a byl proto dost smutný.
2: To se mu nedivím.
1: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
2: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
1: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako ranní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala ihned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá víla. Proto má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
2: Ale to jsem měl vědět včas.
1: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
2: To si nechám líbit.
1: A jak víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhňala, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost.
2: Aj.
1: Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
3: Co z toho, že jsem hezká? Půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
1: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet, smutná jako osamělá bříza v poli.
2: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
1: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
4: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
3: Kdo pak jste?
1: Před princeznou stál ošklivý skrček.
2: Chocholouš.
1: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči, každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
3: Já vás neznám. Co tady chcete?
4: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
3: Chocholouš?
4: Odpustíte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na zámek. Tam bych se setkal jenom s posměchem. Konečně mi přeje štěstí. Pověst nelhala. Jste mnohem krásnější, než se povídá.
3: Jak kráčíte, pane?
2: Tohle, že řekla?
1: Vždyť byla hloupá. Nezapomínej.
4: Krása, to nemůže vědět nikdo líp než já, kdo jí postrádá. Krása je tak veliká přednost, že vyváží všechno ostatní. Kdo ji může ocenit lépe než ošklivec? Nevím proto, co by vás mohlo trápit.
3: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
4: Ne, ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
3: Vy? A proč?
4: Protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
3: Ale co? Nerozumím tomu.
4: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
2: A safraporte. To je ale pěkná léčka.
1: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla.
3: Vdát se. Za vás. Proč?
4: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
3: Já vážně nevím. Chcete to vědět hned?
4: Ne, ne. Nechci, abyste se ukvapila. Máte na rozmyšlenou celý rok. Sejdeme se pak na tomto místě a já si vyslechnu vaši odpověď. Souhlasíte, krásná princezno?
3: To vám mohu slíbit.
1: Díval se za princeznou, jak odchází. Jeho moudrost mu našeptávala, že někdy se čekat vyplatí. A princezna si říkala.
3: Je sice ošklivý ten princ, Sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. Rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
2: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku toho ošklivého brouka začínala milovat.
1: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou, jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
2: Vždyť to povídám.
1: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
3: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
1: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
3: Když já sama nevím.
1: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl, v pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtící číšníci a sluhové.
3: Pro koho chystáte ty hody?
1: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
2: A heleme se. A co princezna?
1: Zastyděla se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak víla tenkrát předpověděl. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá si jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
4: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
3: Já vlastně ani nevím.
4: A vaše odpověď?
3: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
4: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
3: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. Že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
4: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
3: Abych se přiznala.
4: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
3: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
1: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce. Viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víly, snad sama láska, s níž na moudrého prince pohlédla.
2: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
1: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
2: To platí dokonce i pro šušky.
1: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
3: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
4: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? Král?
3: O to se ráda postarám.
1: prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
2: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

a zase někam odjít. Na Ubru se zůstala jen propálená čára. Od plasmových mot

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

týkat se hvězd na zem spadlých, na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: samotu zabiju tebou na pár dní.
1: Buď a ne,
2: bude to buď a nebo parádní.
1: Buď a ne,
0: společně utečeme.

Hladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami,

jménem Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

vzpomíná a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potokny řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil.

Osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytře jenom to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného, tak tomu přeju.

někdy mám dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

že stačí tvůj dech, za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky pod

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno.

0: Kapela, schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!